A čo je potom, vlastne nevie sa. Bože, bývame za dobre s tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoci.